0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
2: Ty první světová skupino. To by se musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája, chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka i obrovsky nevymění, špinavé, nechá, hotové, no, vyřízené, no. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak celý fane tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: smlsná? Máte chuť na pořádný rokový nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak. Poslední, poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
3: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
2: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý a kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No.
3: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších voloviny. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stop! Kde je hák? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nešlo stínout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
3: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
3: Labutě, berušky, hadi. Dostane já někdy normálně.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem.
2: Tohle?
1: Se to zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové...
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím, ty jsi na nejlepší cestě Chochouškovi.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to, že jde v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajního.
2: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
3: Vím, já mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: Se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
6: Co jste měl udělat před pohřbem?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festiák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Hlaď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Ty mi to díří, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
3: Vidí ti.
2: Aspoň uvidíš, jaká seš.
3: No Ránku, hele, ti kluci se na ty koničky tak těšej.
4: Já kuň nejsem.
3: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
4: Hrgot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to
2: hele,
4: říct.
2: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
4: To je jasný.
3: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
2: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
4: Hele, běží to říct.
5: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou. Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Tři desky, tři různý hudební styly. Komu z československé scény dáte přednost? Jedničku mají Kokot Minute s deskou Proti sobě z roku 2006.
1: Do sálu pod zemí leží zlatý poklad.
0: Dvojku dostali Iné kafe a album Bez udania důvodu z roku 2003. Nebo můžete zvolit Visací zámek a jejich Start 02 z roku 1991. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání

Dnešnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Jdeme rovnou na počasí. Přes den ráno a dopoledne jasno. Odpoledne oblačno, večer polojasno. Nejvyšší teplota 28 stupňů Celsia. Úhrn srážek bude minimální, v noci jasno. Nejnižší teplota 15 stupňů nad nulou.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Dobré brzké ráno vám z Rock Radia přeje Martin Melicher. Já jsem váš průvodce a moderátor rockovou muzikou dneska celý dopoledne od 7 až do 1 po obědě. Já doufám, že ať už vás donutilo stát takhle brzo v sobotu cokoliv, tak věřím, že máte nějaký super plán. Pokud jste v práci stejně jako já, tak doufám, že vás to aspoň z poloviny baví, jako mě baví vám posílat rockovou muziku. Mých keců už bylo takhle na ráno moc až i na mě samozřejmě. My si dáme ten playlist pořádný rockový muziky, tak se pomalu probouzejte.

0: Rockeři a rockerky, já neznám lepší lék na ranní vstávání, než je nějaká ta pořádná černá káva. Já osobně piju kávu bez mlíka, jinak by mi to neudělalo takhle po ránu dobře. Doufám, že vy si dáváte taky to, co vám dělá jenom dobře, pokud musíte vstávat takhle brzo. Pokud je to čaj, nebo třeba nějaký monster, a nebo pijete vodu jako ty nejzdravější lidé na světě, tak vám samozřejmě držím palce, hlavně, abyste se pomalu probouzeli. Mám tady pro vás pořádnou rockovou muziku, věřím, že vám s tím pomůže.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

0: Pojďme se společně zaposlouchat do těch rockových falzetů, pořádných bicí, elektrických kytar. No a věřím, že to nám pomůže takhle při brzkém ránu v sobotu 8.8., kdy má svátek Soběslav. Určitě pokud nějakého takového rockera znáte, tak na něj nezapomeňte a už od 8 si budete moct napsat o píseň na přání, třeba právě pro toho rockera Soběslava.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
5: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
4: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
6: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Rock Radio.
8: Jediný slušný rádio.
7: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Jak to bude dneska vypadat? No, přes den ráno a dopoledne jasno, odpoledne oblačno, večer potom polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 28 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Radia se vám hlásí Martin Melicher. Já doufám, že dneska máte krásný den, ať už dneska pracujete, válíte se, anebo jedete na nějaký ten aktivní vejlet. Já jsem tady pro vás celý dopoledne až do jedný. No a každou druhou hodinu tady pro vás mám nic jiného než píseň na přání. Pište mi do Messengeru Rock Radia teď hned o svůj oblíbený song. Napište mi, pro koho to bude, ale hlavně, co to bude. Mě by totiž zajímalo, jaký dneska máte rockový apetit, takže já tady pro vás mám playlist od sebe, od Rock Radia. No a samozřejmě hned za chvíli to okořeníme něčím od vás.

0: Eliška si před chvílí napsala do studia na Messenger, jak je tady u nás zvykem, každou druhou hodinu hrajeme podle vás, rockeři. No a na koho se nedostalo, nebojte se, jak jsem řekl, máte na to celý den. Tady Eliška si řekla právě o Slipknoty, že by chtěla zahrát jejich Heirloom, že to má moc ráda a že by to bylo i pro maminku, která Slipknoty ku podivu poslouchá taky. Já vás, holky, v obě dvě zdravím a doufám, že si tady tu píseň pořádně užijete.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rokeři, ladíte Rock Radio s Martinem, no a pokud nemáte na sobotní večer, na dnešní večer co dělat, tak Rock Radio se o vás vždycky postará, protože do éteru si vy můžete pustit desku, která by vás zajímala. Na rockovýradio.cz totiž máme rockový referendum a vy celý týden hlasujete o jednu ze tří desek, kterou vám tam Kamil připravil. Samozřejmě ke konci dne se hlasování ukončí a od 7 do 8 hraje deska nepřerušovaně a bez keců k vaší grilovačce, užívání si léta samozřejmě, anebo i právě do práce. Nebudu vám zatím prozrazovat, co tam je, určitě nabíhejte, máte na to hlasování celý den, ještě teďko 8.8. Je to na rokovýradio.cz pod kolonkou Rokový referendum.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné obě.

0: Fenomén šance liga je zpět.
1: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
0: Všechny zápasy fotbalové šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Jdeme rovnou na počasí. Přes den ráno a dopoledne jasno. Odpoledne oblačno, večer polojasno. Nejvyšší teplota 28 stupňů Celsia. Úhrn srážek bude minimální, v noci jasno. Nejnižší teplota 15 stupňů nad nulou.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Radio se vám hlásí Martin Melicher, váš moderátor a průvodce dneska celý dopoledne. Rokeři, já doufám, že dneska máte krásný den. A pokud makáte, jakože mi píšete, že hodně makáte i takhle o víkendu, tak nezapomínejte, jsme v tom spolu. A já samozřejmě vám tady posílám rockovou muziku od srdce. A bohužel teda nemám teďko pro vás přes den žádný živák, ale můžu vás na nějaký ten koncert pozvat, abyste měli třeba se na co těšit a mít co v plánu, pokud byste to volno třeba, nedej bože, někdy měli. Já už to teďko nebudu zdržovat, dám vám rockovou muziku přímo do žil, no a samozřejmě hned za chvíli vás pozvu na nějaký ten koncert.
0: Rock Radio.
2: Dálnice tmá, světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový dekly. Z repráků Roger uspál

0: Jak slibuju, tak určitě dodám. Sliboval jsem, že vás pozvu na nějaký ten koncert a mě napadla konkrétně kapela Alkehol, kterou si tady často v rámci písní na přání píšete. Určitě je můžete navštívit i přes léto. Naopak, přes léto tady vidím na jejich stránkách, že mají strašně moc koncertů. Konkrétně v Ústí nad Labem dneska vystupují už ve 14.00 na Rock in Town, samozřejmě Rock in Ústí nad Labem. No a hned večer zahrajou ještě v Javorníku Velká nad Veličkou na Javorfestu tohodle roku. Kdybyste dneska samozřejmě nestíhali, vím, že to je hrozně brzo, v Jihlavě na Magmafestu příští týden 15.8. zahrajou od 8.20 večer, no a potom 21.8. Výrava letní parket. Rokeři, pokud by vás něco takového zajímalo, určitě nabíhejte na jejich stránky, vidím, že nějaký vstupenky určitě k dispozici jsou.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
6: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
5: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
7: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: A probíhá samozřejmě taky rokovej živák. Máme tady od 7 do 8 zítra, konkrétně 9.8. v neděli. Jednu živáckou desku podle vašeho gusta nabíhejte na rokovýradio.cz, abyste se mohli podívat, co už zítra večer zahraje. Já vám to teďko prozrazovat nebudu, ale nebojte se určitě, pokud byste neměli v neděli večer co dělat, tak vždycky zahraje rokovej živák. A teď tam pro vás máme opravdu, ale opravdovou velkou pecku.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
5: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
4: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmiročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli je chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rádio. Počasí.
1: Jak to bude dneska vypadat? No, přes den ráno a dopoledne jasno, odpoledne oblačno, večer potom polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 28 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Radia se vám hlásí Martin Melicher. Já doufám, že dneska máte krásný den, ať už dneska pracujete, válíte se, anebo jedete na nějaký ten aktivní vejlet. Já jsem tady pro vás celý dopoledne až do jedný. No a každou druhou hodinu tady pro vás mám nic jiného než píseň na přání. Pište mi do Messengeru Rock Radia teď hned o svůj oblíbený song. Napište mi, pro koho to bude, ale hlavně, co to bude. Mě by totiž zajímalo, jaký dneska máte rockovej apetit, takže já tady pro vás mám playlist od sebe, od Rock Radia. No a samozřejmě hned za chvíli to okořeníme něčím od vás.
0: Rock Radio.

0: V rámci písně na přání si mi napsal Kája, který je teďko celý den v práci. Zdraví celý Rock Radio, zdraví všechny rockery, co teďko poslouchají. A chtěl by něco od Pearl Jamu, že prej miluje grunge a že by si chtěl zavzpomínat na to, jaký to bylo v devadesátkách. Já jsem vybral tady úžasnou píseň I Am Mine, která je právě od kapely Pearl Jam, kterou já osobně miluju. Doufám, Kájo, že tobě se bude taky líbit a samozřejmě zvládej práci.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rokeři, ladíte Rock Radio s Martinem, no a pokud nemáte na sobotní večer, na dnešní večer co dělat, tak Rock Radio se o vás vždycky postará, protože do éteru si vy můžete pustit desku, která by vás zajímala. Na rockovýradio.cz totiž máme rockový referendum a vy celý týden hlasujete o jednu ze tří desek, kterou vám tam Kamil připravil. Samozřejmě ke konci dne se hlasování ukončí a od 7 do 8 hraje deska nepřerušovaně a bez keců k vaší grilovačce, užívání si léta samozřejmě, anebo i právě do práce. Nebudu vám zatím prozrazovat, co tam je, určitě nabíhejte, máte na to hlasování celý den ještě teďko 8.8. Je to na rokovýradio.cz pod kolonkou Rokový referendum.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz. Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
1: Zach Wild a jeho Black Label Society.
0: Veselá parta Aylstorm.
1: I Američané Savatage a Testament.
0: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

taková pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Jdeme rovnou na počasí. Přes den ráno a dopoledne jasno. Odpoledne oblačno, večer polojasno. Nejvyšší teplota 28 stupňů Celsia. Úhrn srážek bude minimální, v noci jasno. Nejnižší teplota 15 stupňů nad nulou.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Radio se vám hlásí Martin Melicher, váš moderátor a průvodce dneska celý dopoledne. Rokeři, já doufám, že dneska máte krásný den. A pokud makáte, jakože mi píšete, že hodně makáte i takhle o víkendu, tak nezapomínejte, jsme v tom spolu. A já samozřejmě vám tady posílám rockovou muziku od srdce. A bohužel teda nemám teďko pro vás přes den žádný živák, ale můžu vás na nějaký ten koncert pozvat, abyste měli třeba se na co těšit a mít co v plánu, pokud byste to volno třeba, nedej bože, někdy měli. Já už to teďko nebudu zdržovat, dám vám rockovou muziku přímo do žil, no a samozřejmě hned za chvíli vás pozvu na nějaký ten koncert.

0: Ladíte Rock Radio, no a já bych pro vás měl nějaký další koncert. Jak jsem sliboval, že vás někam pozvu, pokud byste neměli na následující týdny co dělat. Napadla mě kapela Olympic. Olympic, která hraje opravdu nesčetně let. Viděl jsem je naživo a pořád kluci válej. No, pokud byste na ně chtěli, tak určitě zítra v Přerově náměstí Tomáše Garrigua a Masaryka zahrajou. Nebo potom za týden 14.8. popice Vinařství Sonberg, hudba na Vinicích v 8 večer. Vidím, že tady vstupenky jsou stejně jako na další den 15.8. v Netvořicích, zahrada u Sokolovny na tradiční poutí roky, že pokud byste chtěli na Olympiky, tak určitě šanci máte. My ale pokračujeme, tady rocková muzika přímo do vašich žil.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Koncerty venku určitě jsou, obzvlášť teďko přes léto, myslím si, že toho je opravdu hodně. No ale v éteru Rock Rádia probíhá samozřejmě taky rockovej živák. Máme tady od 7 do 8 zítra, konkrétně 9.8. v neděli, jednu živáckou desku podle vašeho gusta. Nabíhejte na rockovyradio.cz, abyste se mohli podívat, co už zítra večer zahraje. Já vám to teďko prozrazovat nebudu, ale nebojte se určitě, pokud byste neměli v neděli večer co dělat, tak vždycky zahraje rockovej živák. A teď tam pro vás máme opravdu, ale opravdovou velkou pecku.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
2: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz. Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V Pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmíročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli je chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Oh.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rock Radio, Rock Radio, rockovej víkend.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

0: Studio. Počasí.
1: Jak to bude dneska vypadat? No, přes den ráno a dopoledne jasno, odpoledne oblačno, večer potom polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 28 stupni Celsia.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Z Rock Radia se vám hlásí Martin Melicher. Já doufám, že dneska máte krásný den, ať už dneska pracujete, válíte se, anebo jedete na nějaký ten aktivní vejlet. Já jsem tady pro vás celý dopoledne až do jedný. No a každou druhou hodinu tady pro vás mám nic jiného než píseň na přání. Pište mi do Messengeru Rock Radia teď hned o svůj oblíbený song. Napište mi, pro koho to bude, ale hlavně, co to bude. Mě by totiž zajímalo, jaký dneska máte rokový apetit, takže já tady pro vás mám playlist od sebe, od Rock Radia. No a samozřejmě hned za chvíli to okořeníme něčím od vás.

0: V rámci písně na přání mi tady napsal Pepa, který se moc těší na koncert Electric Callboye, který vystoupí v Outučku v únoru. No a chtěl by něco od nich. Já jsem tady zašátral a Pepo, našel jsem ti Electric Callboye s Baby Metalem, jejich ratatatata. Myslím si, že je to úžasná píseň, která nás dokáže nabudit, tak si to užij a samozřejmě taky se budu těšit na koncert, pokud se rozhodnu, že si ty lístky koupím stejně jako ty.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Rokeři, díky moc, že jste poslouchali Rock Radio celý dopoledne 8.8. Já jsem tady byl pro vás, už se s váma musím bohužel rozloučit, ale nebojte se, budu tady zas. Vy poslouchejte určitě dál, zvládejte celý den, celý víkend si užívejte naplno, jak jen můžete, no a uslyšíme se brzy.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí.

0: Praha, plno toboganů a skluzavek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
0: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Akvapalas Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
4: Jediný slušný rádio. Rock Rádio.

0: Strážnej anděl Arakainu slítnul určitě ne naposled sem do rokovýho víkendu. No a Arakain, ty zrovna letos brázdějí naší kotlinu při společném turné s Dimitry. Ještě 10 zastávek mají od teď do konce října. Třeba v Příbrami, v Českých Budějovicích nebo v Liberci. Úplně nejdřív budou vidět a slyšet v klatovském kempu Lázně na konci prázdnin 28. srpna. Tož za mě tip, kde si Arakain, ale taky Dimitry můžete užít naživo. Teď už budete užívat další muziku na Rock Rádiu, třeba z Accept nebo No Doubt v další hodině.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
0: Je přesně 13 hodin.

0: A hlásí jasný nebe a 25 stupňů na teploměrech. Kolem Klatov můžete teďka naměřit 24 stupňů Celsia a je to tady taky s ukázkově jasnou oblohou. Nad Kotlinou dneska nejčastěji právě jasno, skoro jasno a maxima se pohybujou kolem 28, na jihu Moravy můžou pak padnout i 30. Kvůli vyšším teplotám je bio na stupni 2, máme tak střední zátěž.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Sobota 8. srpna a slušný vysílání Rock Radia se nám právě teď přehouplo do odpolední části. Máme 13 hodin, k tomu jednu minutu, u mikrofonu Alex Kronika a zdravím všechny, kdo ladí, určitě mi napište, co byste si chtěli dneska poslechnout, protože během 20 minut pustím jeden song na přání. Stačí hodit vzkaz na náš Facebook a třeba právě váš tip se dostane do éteru. Než ale něco vyberu, pošlu vám pro pohodovou sobotu třeba Jiné kafe, Halloween nebo taky No Doubt tady na Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Ladíte Rock Radio, v sobotním poobědovém čase jsme tady byli společně s Akcept. No a co poslechneme teďka? Tak o tom už rozhodnula Martina. Jako jedna z mnoha zareagovala na moji výzvu a napsala na rádiovej Facebook o song na přání. No a napsala zrovna tohle. Ahoj, prosím o zahrání Tublatanku, za pár hodin se na ní chystáme, bude u nás v Pardubicích, tak ať si ji připomeneme, moc děkuji. Martino, jasný, říkáš Pardubice, tak to bych hádal na letošní Friends Fest. Pohodová záležitost za mě, určitě si užijte. No a teď už se můžete namlsat dopředu. Šáhnul jsem po něčem mladším, rok 2023 a Fénix bez křídel z novější tvorby Tublatanky. Je to pro Martinu na festiák i pro všechny ostatní, bude to už za moment a potom pro vás mám taky Marilyna Mansona nebo Avantejšu.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Slušný vysílání Rock Rádia jede naplno, zrovna jak to má bejt. Ve 13.39 jsme pustili Vanastovky a co potom pustíme zítra v 7 večer, tak to nás určitě čeká živák. Dorazí Kamil a veme nás zpátky do raných devadesátek, kdy měli Dire Straits obří turné ke svý tehdejší šestý řadovce One Every Street. Vzniklo z toho live album nahraný v květnu 92. ve francouzském Nîmes a holandském Rotterdamu. A do výběru se tady dostalo 10 songů od profláklých věcí jako Walk of Life, Brothers in Arms nebo Money for Nothing. Album ale slibuje taky klenoty jako Romeo and Juliet nebo Private Investigations. No a i když album zachytilo kapelu na koncertním vrcholu, tak poslech to umí být vlastně i dost hořkosladký. Živák One The Night byl totiž rozloučením. Vzpomínaný turné na propagaci tehdejší řadovky bylo ve svém formátu docela poslední a ani žádnou další desku skupina už nenahrála. Marka Knopflera holt už ty vyprodaný staďáky i nekoneční šňůry přestaly bavit, zrovna tak, jak je zažíval s kapelou, takže po vzpomínaném turné Dire Straits rozpustil a vydal se na vlastní sólovou cestu. Druhý živák ze soumraku kariéry Dire Straits vám pustí Camel Drop a určitě k tomu přihodí i nějakou zajímavost, takže nezapomeňte, zítra na sedmičku laďte Rock Radio a mezi tím ještě hromada muziky při sobotním roku.

0: tisíce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
3: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmíročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli je chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Poslední soud motorbandu Songs Alba Satisfakce je z roku 2004. To letí neskutečně. Co ale přítomnost a motorband? Tak zrovna letos už oslavili 40 let velkolepým turné a pořád je kupa míst, kde je můžete během léta i podzimu slyšet. Nejdřív to bude v sobotu 22. srpna v areálu fotbalového hřiště v Zásadě. V Lužanech u Jičína budou potom 28. v místním autokempu a prázdninám zamávají v Prachaticích při Saltfestu 29. srpna. No a ze září pak můžu vypíchnout třeba Vraňany nebo Přelouč, protože i sem motorband při svý šňůře koncertu zabrousí. No a jaký rockeři zabrousí sem do rockovýho víkendu? Už na to koukám, budou to třeba Oasis anebo AC/DC, který dáme hnedka potom, co padne druhá hodina. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: počasí.
1: Sobota 8. srpna je hlavně o jasným, skoro jasným nebi a na měři jde dneska 28 stupňů, na jihu Moravy potom nepřekvapí ani 30. Já teď kouknul třeba na Liberecko, kde můžete naměřit 23 stupňů a nebe se tu tváří, jakože je úplně bez mraků, jasný. Polojasno potom nad Jihlavou, kde to máme se 24 stupněma. Pařáky zdají se dočasně na ústupu, tak užívejte volna, jestli ho máte a jestli to jde.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: 14.02, čas, kdy startuje další hodina rockovýho víkendu dneska s Alexandrem Kronikou ve studiu. V Číně nám představili technologickou novinku, která má sílu změnit život milionům lidí. A upřímně, tohle by vás asi jako první nenapadlo. Vzali princip robotického vysavače, aplikovali na záchodovou mísu a hajzlíky teď jezdí po bytě doslova na zavolání. Víc vám řeknu během hodiny, teď už ale zahraju Vypsanou fixu, Papa Roach nebo AC/DC.
0: Rock Radio.

0: 18 minut po druhý hodině máme a poslechli jsme Oasis na Rock Rádiu. Přátelé, rockeři, posluchači, technologie jsou úžasná věc. Ještě před pár lety jsme měli nadšení, když robotický vysavač objel židli, nespad přitom ze schodů a zvládnul nesežrat kočku. Zatímco teď v Číně představili robota, který funguje, jako když skřížíte robotický vysavač se záchodem. Jo, vymysleli pojízdnou toaletu. Určený je to zatím hlavně seniorům nebo lidem s omezenou pohyblivostí. Pomocí laserů a senzorů jezdí záchodová mísa sama po bytě a dokáže se přemístit až k člověku, který tohle potřebuje. Tak, konečně technologie, která ví, kdy je nejvyšší čas jednat. Přijede, nechá se použít a za zvuku spláchnutí si to zase oddrandí někam dopryč. Je to teda asi prvně v historii, kdy někdo může upřímně říct, že nemusí chodit na záchod, protože záchod chodí za ním. No a jako lidstvo fakt jsme urazili dlouhý kus cesty. Od letu na měsíc až k tomu, že záchod přijede za váma k posteli. Jestli bude tenhle trend pokračovat, tak za pár let se budeme doma zdravit s ledničkou, hádat s vysavačem nebo prosit záchod, aby se laskavě pospíšil s obejváku. Úplně to vidím. Robotická toaleta zaparkuje vedle postele, připojí se na Wi-Fi, stáhne aktualizaci a ve dvě ráno vám oznámí, probíhá upgrade, nepoužívejte zařízení. Tak to asi fakt nechce v kritické chvíli zažít nikdo. Jdeme do muziky zase už, dáme Steel Panther a nebo Panoptiko za chvíli na Rock Rádiu.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Na slušných vlnách Rock Rádia jsme připomněli Ace Frehleyho ve 14.39. Čas na to mrknout se, jak to vypadá s rockovým referendem. Celý týden hlasujete o to, jaký album si večer pustíme. No a ve výběru je to tentokrát o český i slovenský scéně čáchlý punkem a nejenom punkem. Nejmladší z nabídky, už 20 let stará záležitost, druhá řadovka od Kokot Minute Proti sobě. V roce 2006 nabídla metalovější polohu kapely a poslechnout by si tuhletu věc chtělo v tuhle chvíli 30% hlasujících posluchačů. Hlasy ale sbírají taky Pršováci i ne kafe. Punkově laděná deska bez udání důvodu vyšla jako jejich pátá v roce 2003 a v tuhle chvíli má v referendu zisk 23% vašich hlasů. Nejstarší a pro tenhle čas nejžádanější volba jsou ale Vysáči. Rok 91 a jejich druhý studiový album Start 02 nabízí ryzí devadesátkovej punk rock. Vysací zámek chce teda slyšet nejvíc 47% hlasujících posluchačů. Další hlasy ale pořád ještě naskakujou, takže je jenom na vás, jakou z desek v 7 hodin poslechneme. Kdo ještě neudělal, má možnost kliknout na náš web a podpořit svýho favorita, ať už to jsou Vysáči, Iné kafe nebo Kokot Minute. Hlasování běží do 6 hodin, tak rozmýšlejte a poslouchejte přitom rockový víkend. Teďka do 3 hodin třeba Mr. Big, Scotta Steppa a před nima ještě Genesis.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít!

0: Křídla od škvorů jsme poslechli při sobotě 8. srpna, zrovna den po narozeninách Petra Hrdličky. Frontmanovi škvorů bylo včera 53, tak dodatečně ještě vinčuju všechno nejlepší. No a zrovna Petra, ale i celou jeho bandu můžete zažít taky naživo. Dneska na Rock Inu v Lokti budou škvoři od 5. No a kdybyste to měli blíž třeba na Magma Fest do Jihlavy, počkejte si na pátek. Škvoři budou totiž i tady. Potom třeba ještě v Tachově 22. nebo v Dečicích 28. srpna. My je měli ve slušném éteru na konci další hodiny rokovýho víkendu.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Rock Radio. Rocková muzika.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Byly 3 hodiny.

0: počasí.
1: Od Tábora píšete o skoro jasné obloze a 26 stupních Celsia. Jasno je potom nad Hodonínem, kde můžete naměřit 28. Nejvíc dneska teploměry ukážou zrovna 28 na jihu Moravy i 30 a sobotu máme hlavně s jasným, polojasným nebem. Pouknu ještě na východ západ slunka, to se dneska vyhouplo na obzor v 5 hodin 40 minut. Stmívat se pak bude ve 20.33.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Vydařenou sobotu vinčuje každému, kdo poslouchá Alex Kronika. Mám pro vás dneska na starosti vysílání rokovýho víkendu. No a kromě naší rádiové muziky pouštím taky songy na přání. Třeba za malou chvíli mám místo zase na jeden. Takže se jdu podívat do vzkazu na rádiovej Facebook, jaký svoje hudební chutě mi tam zazdílíte. A než jedno vaše přání proměním ve skutečnost, dáme si teďka ještě Sabaton, taky Alanis Morissette mám pro vás nachystanou. A jako otvírák 15. hodiny Pet Sematary od Ramones, kde jinde než na Rock Rádiu.

0: Máme 19 minut po 3. hodině, na Rock Rádiu dospíval David Koller. Další píseň, co poslechnem, bude už song na přání. Ze vzkazů, co jste mi poslali na rádiovej Facebook, jsem pro teď vybral ten od Ondry. Ahoj, můžeš mi zahrát Fallout Boy, Dance Dance, díky a pěkné odpoledne. No, není vůbec zač, Ondro, měj taky fajn odpoledne, teď už i s muzikou, kterou si pomohl vybrat. Fallout Boy budou za malou chvíli na Rock Rádiu a potom taky Judas Priest anebo Hailstorm.
1: Pachnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
4: Zábava vody tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
6: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádia

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop.

0: Na hodinách 15.40 na slušných vlnách jsme poslechli Tarju Turunen do posledního dechu zpívala, a to doslova. Rokovýho víkendu užíváte taky 8. srpna, no a tohle datum je důležitý pro jméno Soběslav. A nemyslím tím jeho české město, ale každýho Soběslava, který se takhle jmenuje. No, přiznám se, že jsem vlastně netušil, že se tohle jméno dává taky lidem, ale co už, já toho nevím spousta. Je to ale tak. Schválně si vy zkuste tipnout, kolik týpků po Českách, Česku, Slezsku a Moravě, kolik Soběslavů s tímhle jménem prostě v republice máme? Řekli byste nějaký číslo? Já to prozradím, moc jich není. Soběslavů jenom 68 v republice. A možná, že trochu víc jich je v Polsku, tam totiž tohle jméno taky znají. Nebude totiž, myslím, ani velký překvápko, že jde o jméno slovanský a že se překládá jako sám sobě slavný, takže Soběslav jako někdo, kdo se svojí přičinlivostí o tu slávu nějak zasloužil. Nicméně podle původního významu jde taky ještě o člověka, který si sám určuje zákony. Takže svým způsobem možná i rebel. Na každý pád, jestli náhodou nějaký z těch necelých 70 Soběslavů ladí v tuhle chvíli, tak všechno nejlepší přeju. A vy ostatní, jestli nějakýho znáte, tak mu taky nezapomeňte ke dnešnímu svátku popřát. Já k tomu jdu zaspouštět muziku. Do 4 hodin třeba Simple Plan nebo Nothing More. A za moment už mám pro vás nachystaný taky Eagles.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmiročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli je chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
2: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Simple Plan a Welcome to My Life v rokovém éteru. Právě tenhle song byl v roce 2004 první vlaštovkou z jejich desky Still Not Getting Any. Šlo tady o zvací single na jejich druhý album. Píseň ale byla pro kapelu taky způsob, jak vystřihnout poklonu R.E.M. Klip s Welcome to My Life je vlastně poctou pro to slavný video k Everybody Hurts od R.E.M. Proto tady všechny ty záběry uvíznutí v dopravní zácpě na mostě. A sedí to i k textu písně, k tomu pocitu, že jste zaseklí a není kam jít. Tady na Rock Rádiu, ale rozhodně žádná zaseklá cesta není, je naopak otevřená a míří spolu s náma rovnou za další muzikou.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Máme přesně 4 hodiny.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Vypadá to na vydařenou prázdninovou sobotu. Pršet dneska rozhodně nemá, žáby ve sklenicích naopak slibujou jasný, nejhůř polojasný nebe po většinu dne na většině území. Pro teď třeba na Písecku jasno se 27 stupněma na teploměrech, Jičín potom hlásí taky azurový nebe a naměříte tady 26 stupňů. Maxima při sobotě 28, na jihu Moravy teploměry zvládnou ukázat i 30. No a kvůli vyšším teplotám je bio na stupni 2. Máme dneska střední zátěž.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Aktuální čas přesně 16 hodin, vyladíte rokovej víkend a s váma ve studiu Alex Kronika. O čem bude příští hodina? Třeba i o filmu, který natočili Linkin Park. Jak přesně vzniknul, kdo za tím stojí a o čem to celý je a taky hlavně kdy a kde to bude vidět. Všechno povím po muzice, teď už ale posílám Dimitry nebo Queeny úplně nejdřív. Od nich dáme Hammer to Fall.
0: Rock Radio.

mrtví na povrch sedel a sedějí na plíce.

Na hodinách máme přesně 4:05 a v tuhle chvíli jsme doposlechli 80. Na hodinách máme přesně 4:05 a v tuhle chvíli jsme doposlechli 80kový Clash Rock the Casbah. Posloucháte při 8. srpnu. Začátek druhý půlky prázdnin je akorát ten čas, který hejbe fandama Linkin Park a určitě i fandama hudební filmografie. Zpráva, ze který mě osobně vyletělo obočí, Linkini před víkendem oznámili uvedení svýho dokumentu do kin. Film věnovaný kapele nese název Unshatter a promítat se začne na konci září. A co se teda v tuhle chvíli o snímku ví, tak třeba, že na jeho vznik dohlížel DJ a dlouholetý člen party a taky dvorní režisér klipů od Linkin Park. Nikdo jiný než Johan. Podle něj navíc původně o dokument jít vůbec nemělo. Nejdřív jenom chtěli natočit svůj koncert v São Paulo, tady jsme v roce 2024, akorát, že jak nechávali kamery běžet, tak Linkinům došlo, že se před nima odehrává mnohem větší příběh. Nakonec z toho vzniknul film o 7 letech po smrti Chestera Benningtona, jak to kapelu otřáslo, jak se odmlčili a jak si hledali cestu zpátky do nové etapy. Tohle všechno nám má film přiblížit. Takže se tu vypráví o prvních studiových schůzkách, o příchodu nových tváří zpěvačky Emily Armstrong a bubeníka Colina Britna a jsou tady i milníky jako návratový album From Zero anebo právě i velkolepej vyprodaný koncert v São Paulo. Hon k filmu řekl, že doufá, aby to oslovilo co nejširší publikum a aby v tom lidi našli hlavně příběh o tom, jaký to je pokračovat dál i v momentě, když v životě nemáme všechny odpovědi k dalšímu směřování. Datum premiéry filmu 30. září a není to jediný datum, který tady připomenu. Jední předtím, 25. vydají Linkiny navíc taky živák Unshattered Live in São Paulo, takže tu budeme mít svědectví koncertu, na kterým se zrodil nápad dokumentárního filmu. První ochutnávka z tohohle živáku je navíc venku už teď, koncertní verze songu Somewhere I Belong. Na namyslání bych řekl, že to je docela dobrá věc a co je určitě taky dobrý, že těch novinek od Linkinů je prostě víc a čekání na ty, který nás ještě čekají, tak to si ukrátíme jinou muzikou tady na rokovém víkendu. Já vám nabídnu Dogu, Slash a nebo úplně nejdřív Green.

0: Dej.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
1: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Diketitin, dali jsme si Rammstein v 16.37. Ladíte rokovej víkend a přemýšlím, kolik rockerů kočkomilů teď zrovna ladí. Ti srdcoví budou i bezemně vědět, že dneska máme Mezinárodní den koček, možná ale i ty nejoddanější kočičí otroky překvapí, že tyhle naše šelmy k sobě se slušnou muzikou sedějí víc, než by jeden čekal. Tak schválně, jestli jste věděli, kdo z rokových hvězd byl vyhlášený kočkař. Jednička tady jasná, Freddie Mercury z Queenu měl doma klidně i 10 koček a miloval je tak, že jim z turné volal telefonem. No fakt, prosil, ať kočce přiloží sluchátko k uchu, aby se s ní pak mohl přes telefon povídat. Svoje solový album Mr. Bad Guy kočkám dokonce věnoval a jednu svoji nejmilejší kočku jménem Delilah opěvoval v písničce, co se dostala i na poslední album od Queenu Innuendo. Britský tisk mu za to věnoval přezdívku největší rockovej milovník koček. Nebyl v tom ale rozhodně sám, kočky doma měly třeba Kurt Cobain, Bob Dylan i Joey Ramone a z metalový líhně Geezer Butler z Black Sabbath, ten se i s manželkou zapsal jako vyhlášený ochránce zvířat a pár koček zachránili společně z útulku. No a teď pár kočičích faktů závěrem. Kočka má v repertoáru asi 100 různých zvuků, pro příklad pes jich zvládne kolem 10, takže co do hlasového rozsahu je kočka jasně větší frontman. Když k vám kočka strká hlavu a otírá se o vás, neznamená to nutně jenom mazlení, označuje si vás jako svoje území. No a to vrnění, to nemá jen když je spokojená, vrní taky, když jí něco bolí nebo se léčí, prej jí ta frekvence pomáhá. Taková kočka domácí umí taky z místa vyskočit klidně i 0,5 metru vysoko, což je asi 6x toho, co sama měří, no a spát to kočky sakra uměj. Zvládnou i 16 hodin denně. Jestli vám teda nějaká číča zrovna teď leží na notebooku, sedí na zesilovači nebo schazuje věci ze stolu jenom proto, že může, dneska jí to odpuste, má prostě svůj den. A k tomu dni já budu hrát. Tři sestry si dáme k Mezinárodnímu svátku všech koček, taky Beast in Black a jako první už za moment In Bloom, takže bude Nirvana.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

0: Hrdí následovníci Zeppelinů skupina Greta Van Fleet předvedla už v roce 2017 svoji dálniční melodii. Highway Tune je single číslo 1 z jejich debutového alba Black Smoke Rising. Na něm se tyhle tenkrát sotva 20-letý kluci rozhodnuli, že světu prostě připomenou, jak se hrál pravej rock'n'roll 70. let. Od začátku Gréty teď ale postoupíme k poslední hodině rockového víkendu. Ta nás čeká za moment.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: Firma na zážitky. CZ.

0: Věčnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Bylo 5 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Na Ústecku to v tuhle chvíli vypadá na jasnou oblohu. Teploměry tady pro teď ukazujou 26 stupňů. Kolem Třebíče pak naměříte 25 a obloha tady při sobotním odpoledni skoro jasná. 8. srpen je hlavně právě o jasný, nejhůř polojasný obloze a teplotní maxima při dnešku zvládly ukázat 30 stupňů Celsia. Zítřek pak bude víceméně jako přes kopírák. Teploty se nejvíc šáhnou k 26-30 stupňům Celsia. Při neděli čekejte napříč kotlinou jasno, nejhůř skoro jasno a stejně jako dneska zůstane bio na dvojce. Střední zátěž teda platí po celý víkend.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: 17 hodin, 2 minuty k tomu se před náma otvírá poslední hodina rockovýho víkendu, než se spolu vrhneme do sobotního roku na přání. Posluchačskou muziku ale budu hrát ještě předtím, už za 15 minut plus minus. Mám totiž zase místo na jeden song na přání. Do vysílání tak nasadím, o co se napíšete do vzkazu na náš rádiovej Facebook, jednu zprávu vyberu, přečtu a píseň si dáme hnedka potom, co dohraje Kiss and Dynamite, Alanah Miles a nebo Dan Landa. Muziku vám z rockrádiového studia posílá dneska Alex, vinčuju fajn poslech vám všem.
0: Radio.

0: 19 minut po 5. hodině jsme ze slušné muziky poslechli Aerosmith a můžeme teď si zase už dopřát něco z posluchačských písní. Před náma jeden song na přání a ze všech vzkazů, který jste mi poslali na Facebook Rock Rádia, jsem v tuhle chvíli vybral ten od Aluše. Prosím o zahrání písničky Status Quo Whatever You Want a bylo by to pro Vojtíška, který má 7. narozeniny a písničku od Status Quo má moc rád. No tak to nejde nasplnit. Pěstovat slušný vkus v mladých rockerech je potřeba, za to Aluši patří velký dík a mnoho vděku. No a Vojtovi Status Quo samozřejmě posílám jako hudební dárek a jasně, že i přeju všechno nejlepší a všechno rockový. Určitě hodně dárků i parádní oslavu k tomu, teď 7 roků je člověku taky jenom jednou za život. Pojďme si už ale dát Status Quo, tak jak je chtěla a objednala Alena pro Vojtu. Vinčuju příjemný poslech a poslechnout si hnedka potom bude taky Vohnouty a nebo Fozy při rokovém víkendu bude slyšet.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

kopr. Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: 17.38 jsme tu měli Spin Doctors, od nich Two Princes. Nejenom je, ale taky další slušnou muziku vám pouštíme při sobotě 8. srpna. Zrovna tohle datum slaví svoje narozeniny David Evans, možná vám něco spíš řekne jeho pseudonym Edge. Zpěvák, kytarista a klávesák z U2 má dneska 65 roků. 53 dovršil dneska Scott Stepp, hlas postgrangeový kapely Creed, taky to občas pouštíme. A taky mám pro vás jednu vzpomínku na pořádnej kus metalu. 8. srpna v roce 2000 vydal Rob Halford, Judas Priestovej frontman, svoje první sólový album Resurrection, se tato deska, kterou připomínám, jmenovala. Mimochodem byla tady slyšet i spolupráce, konkrétně duet s Brucem Dickinsonem, takže potkání dvou výrazných žánrových hlasů na jedný solo platce. 8. srpna se potom taky udála taková nešťastná věc na koncertu Metallica a Guns N' Roses. To bylo v roce 92 v Montrealu. A jak jsou na velkých koncertech ohňový efekt, tak tady se to moc nepovedlo a pyrotechnika tu přímo na pódiu popálila Jamesa Hetfielda skoro na polovině těla, takže to na koncertě Metallica musela zabalit. No a aby toho nebylo málo, tak asi čtvrt hodiny na to přišel Axl Rose ohlas, takže přestali hrát i Gáni a koncert se rušil úplně. Ke smůle lidí, který to naštvalo tak, že se s vystoupením málem stala demonstrace. Někdy se to prostě nepovede, no. 8. srpna se ale hrál ještě i jiný koncert, který vám rozhodně musím připomenout taky. To bylo v Ohio v 96., kde vystupovali Kisáci a asi tušíte, jak fandové občas něco z různých důvodů hodí na pódium, tak tady se v kotli našel tejpek s umělou nohou. Protézu si v jeden moment ve vlastním zápalu sundal a prostě tu svoji dynamickou nohu hodil na stage. Kapelu to ale ani v nejmenším nerozhodilo, prostě jako kdyby jim umělý končetiny na pódium přistávaly každou chvíli. Tuhle tu protézu podepsali bez zaváhání a hodili jí do kotle na zpátek. No, tak pro toho majitele jednonožáka určitě způsob, jak si říct o pozornost, a kdo ví, jestli počítal s tím, že se mu to takhle bumerangově vrátí i s autogramem. Dostušalé vzpomínání, pojďme zase hrát. Na cestě jsou teďka Nickelback, do šesti taky Umf a za chvíli třeba Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle od nich dáme.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
3: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V Pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. Sobot

Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chrayson na vlnách Rock Rádia, slyšeli jsme v 17 hodin 59 minut. Jejich songem Zůstaň a naslouchej teď už zakončujem sobotní rockový víkend. Za chvíli startuje Rok na přání, ještě předtím ale musím jednu věc a tou věcí je uzavřít rockový referendum a prozradit vám, kterou strojce Alp jste s týdenním hlasování poslali do finále a kterou placku si teda za hodinu pustíme už celou. Tentokrát jste vybírali z českých, slovenských kapel, který se sice hodně spojují s punkem, rozhodně ale umí překročit hranice žánru. Ve výběru byly třeba Jiné kafe. Jejich pátá řadovka bez udání důvodu od vás získala 22% hlasů a to teda nestačí k tomu, aby jsme ji poslechli. Bohužel. No a blbou zprávu mám i pro příznivce Kokot Minute. I vás bylo málo. 29% pro jejich druhou řadovku Proti sobě k vítězství v referendu taky nestačí. No a kdo teda zbývá, kdo stačí, kolik hlasů pro koho, prozradím to teď, deska Start 02. Druhá řadovka Vysacího zámku z 91. roku získala nejvíc celých 49% hlasů v referendu a já teda můžu už jen gratulovat všem, kdo jste se vyslovili právě pro Vysáče. Jednoznačně nejsilnější základna vás byla. Svůj druhý start odpálí Vysací zámek na Rock Rádiu už za hodinu, no a do té doby, co nás čeká, už víte, 60 minut společné muziky vaší posluchačský v Roku na přání.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: počasí.
1: Jasno, nejhůř polojasno bude i v noci ze soboty na neděli. Víc mraků se může objevit na severozápadě severu kotliny, kde je teda i něco málo šance na nějakou tu přehánku. Teploty se k ránu stáhnou ke 13 stupňům, na horách může bejt i třeba jenom 9 stupňů. Maxima při zejtřku potom ale zase 26-30. Neděle slibuje jasnou, skoro jasnou oblohu, bude to nejspíš hodně podobný jako během dneška. Biozátěž zůstane na stupni 2 kvůli vyšším teplotám, no a kdy se zítra rozední? 5 hodin 42 minut. Stmívat se potom bude ve 20 hodin 31 minut.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rok na psání.
1: 18.03, tak to je čas, kdy startuje sobotní rok na přání a celá příští hodina, kterou budu hrát jenom songy, o který si budete psát buď na mail přání@rokovyradio.cz a nebo je lze vyřídit ty vaše přání, takže můžete psát i zprávy na náš rádiový Facebook a klidně můžete taky volat na telefonování, dneska samozřejmě dojde taky, jakmile k tomu dám během hodiny signál, vemte mobil do ruky a vytáčejte 725-844-424, to abyste si mohli svoji oblíbenou píseň objednat přímo v éteru Rock Rádia. Ve studiu s váma dneska Alex a můžeme tu příští společnou hodinu teď už odpálit prvním dnešním rokem na přání. Budou to Halloween a bude to od nich I Want Out.

Ahoj Alexi, děláme domácí burgery a k tomu máme studený pivko. Poprosil bych zahrát nějakou pecku od hudby Praha. Díky moc. Tak takováhle zpráva přišla od Honzy. Zdravím, zvedám tady ve studiu svůj imaginární půl litr. Na zdraví připijím a přeju dobrou chuť. Domácí hambáče znějí hodně dobře. Co ale zní taky fajn, tak to je oslava narozenin Jirky. Přítelkyně Adele pro něj po mailu objednala Hollywood Hills od Sunrise Avenue. Tak Jiří, všechno nejlepší vinčuju k narozeninám i za Rock Radio a song podle tvojí Adele posílám rovnou za tebou.

0: Ahoj, prosím moc, zahraj Rybičky 48. My ještě nejsme starý pro tatínka, který ve čtvrtek oslavil 70. narozeniny a teď to s ním celá rodina slavíme na mega grilovačce. Tak taková zpráva od Sýmy, ke který přidávám i přání všeho rokovýho a všeho nejlepšího pro oslavence. Užijte grilování, oslavu, víkend a třeba i další song, o který si někdo z vás může v tuhle chvíli už taky telefonovat. Mě tady k odehrání zbývá John Lennon. Vy ale mezi tím, co ho budu pouštět, vytáčejte 725 844 424 a kdo tohle číslo zvládne vytočit nejrychlejc, tak ten vybere další song.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
3: Zach Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm
3: i Američané Savatage a Testament,
2: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profi voda, CZ.
9: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
11: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.

0: Rock. Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Rock Radio. Slušnej rock z vinilů.

John Lennon Imagine pro mamku Ivetu objednal Dan. No a další přání teď bude cílit na vícero posluchačů. Volala Terka před chvilkou, poprosila, ať to za ní přetlumočím, a vzkaz měla jasnej: pro všechny, co mají blbej den, ať song zlepší náladu. A ten song chtěla slyšet Dimitri, vybrali jsme společně S nadějí, což si myslím, se na to přání docela i hodí, protože naděje, že se blbý období překlene, tak ta je totiž vždycky. Terko, ještě jednou tě takhle zdravím přes slušnej éter, určitě se měj i líp ty, co nejdřív, ať ta nálada se vylepší, a zase si někdy o něco napiš nebo zavolej. Teďka už song na přání při sobotě 8. srpna S nadějí, Dimitri.

0: Thunderstruck AC/DC, tak tohle přání měl v režii Petr Zborovan, jeho zpráva zrovna takováhle. Zrovna jsem se vrátil z vejšlapu a potřeboval bych nějak uzemnit, zahraj prosím AC/DC Thunderstruck pro všechny kolaře, chodce, turisty, díkec. No, tak taky děkuju, doufám, že tě ten sok, Petře, doved nějakým způsobem přehodit do toho módu už flákání zaslouženého relaxu, odpočinku, takhle po vejletě. Máme už 18.35 a myslím, že tenhle čas, když tak na něj koukám, je asi zase správnej na to, abyste mi o další song na přání mohli zase telefonovat. 725 844 424, to je číslo do studia, teď budou hrát Foo Fighters a jakmile dohrajou, tak už všichni uslyšíme toho, anebo tu z vás, prostě toho, kdo mi zvládnul vytočit naší slušnou kombinaci čísel jako úplně první, rovnou v éteru pak vybere další píseň. Jdu pustit Foo Fighters a jdu to tady zvedat. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s garáží

0: Ahoj, zdravím rockové rádio, chtěl bych nechat zahrát pro kombajnéry a odvozce Foo Fighters Window, tak takovejhle mail přišel od Mirka a muzika poslaná k polím pro všechny, co tam pro nás makají, už odehraná tak, jak to Mirek chtěl. Teď už na drátě další posluchač, dovolal se Pepa. Pepo, zdravím tě, slyšíme se.
1: Ahoj.
0: Co si dáme za muziku, povídej.
1: Vítku, kvarteto. Pražský demo.
0: Je to on. Pro koho bude ten jeden pražský démon?
1: Pro celý rádio, pro všechny, co poslouchají.
0: Tak spousta lidí zdá se, kterým to chceš věnovat. Prozrať ještě, co děláš takhle o víkendu?
1: No samozřejmě, teď je velký horka.
0: Takže něco na ochlazení, jo?
1: Ano, jedno pivo by bylo.
0: Jedno pivo, hele, tak ať šmakuje, na zdraví, teď si můžeš k tomu pivu užít i song
1: Vítkovo
0: kvarteto, rádo se stane. Pepo, zas někdy zavolej, napiš, zamailuj, však to znáš,
1: voláš.
0: Ahoj, čau.

Ahojďa, zahraješ pro mamku, která dnes slaví narosky, výběr nechám na tobě, Vráťa, Dvůr Králové, mami, vše nejlepší, máme tě rádi. Facebooková zpráva od Vráti a jeho mamince přeju taky všechno nejlepší, Iris od Goo Goo Dolls jsem pouštěl zrovna pro ní. No a další rok na přání poputuje taky k rodičům. Mail poslala Simča pro moji nejmilovanější maminku a mého nejmilovanějšího tatínka. Včera jste si užili krásný den na Harley ve Strakonicích a tak jsem vám chtěla pustit ještě jednou malou památku na tenhle krásný den. Doufám, že vám udělá radost a vykouzlí úsměv na tváři. Miluju vás z celého srdce, vaše Simonka.

Rock na přání. Rock Radio.

Disturbed, The Sound of Silence, Odrácka pro Lenku. A bude to vlastně všechno dneska ze sobotního roku na přání. Často tu byl vyhrazený pro vaše songy Utek zas jak voda, takže děkuju všem, kdo jste volali nebo psali. Rozhodně ne všechny přání se mi do playlistu vešly. Takže to zkuste znova zase zítra od 6. To tady bude Míra a třeba pro vás bude mít šťastnější ruku na výběr, jak já dneska. No a ještě před Mírou se vám při nedělním dopoledni přihlásí Kája a věřím, že i ona najde v playlistu prostor pro nějaký váš song. Teďka už ale přichází na řadu něco speciálního. Ne jednotlivý skladby, ale celý album, který jste během týdne vybrali, taky vy posluchači. Alespoň ty z vás, co se vyjádřili v rokovém referendu. Hlasování skončilo před hodinou a vítězem se stal Visací zámek, jejich deska Start 02. Jako jejich druhá řadovka vyšla v roce 91, teprve rok potom, co Vysáči debutovali, a nám teda už za moment naservírujou notnou porci českýho punku z doby, kdy měli takovej drive, že celý materiál nahráli i smíchali během několika dnů ve studiu Hrnčíře. Album tak ve výsledku nabízí 18 songů. Všechno krátký, všechno rychlý a k věci. Čeká nás tak kapela, hudebně zábavný lidi, Nahá svatba nebo Mahulena třeba. Radost si tohle všechno poslechnout je i z toho důvodu, že Vysáči držejí tu stejnou sestavu už přes 40 let. Pět chlapů, co se dalo dohromady na začátku 80. při studiích na pražský stavárně, a protože se jejich muzika za totáče režimu moc nezamlouvala, museli si na čas dokonce změnit jméno na Traktor, aby měli klid. Jenže Start 02 už vyšla ve svobodě a punk od těchhle srdcařů si teď můžete dát i vy. Pojďme si to užít a pustit Start 02 od Vysacího zámku v rokovém referendu. Já se s váma tímto loučím, mějte se zrovna tak, jak se potřebujete mít, a naslyšenou zase on air se těší za týden v sobotu Alex, takže čau a zůstaňte s náma.

0: Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet? A v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Profi Vonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: still won't hear.
1: V Americe měli Brangelinu, my máme Danda Bell. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrát.

Má kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Hey!

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Ty tě tam úplně zblblí, ty holky!
2: Mámo, že ty půjdeš taky klečet. Teď si byla na mě moc ošklivá, to je na klečení.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu a pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení a dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Štěpánku, pořád mi nějakou básničku.
2: Ale básnička je dlouhá a ty jsi tam 15 minut. Tobě stačí heslo.
1: Heslo. To je ono.
2: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
1: Svenulko na věky, zalezem do deky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
4: Myslíš, že to je tím?
3: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se jí přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
4: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle zeme pěkně skurvená.
3: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
2: Rock Radio. Konec legrace.

Zeptaj se chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.